Wutzel z pistole za wone bie na distance 10 km zasłysza biarki a biario na po jednačich. Volejbul za zbiehovej hry do Novej Rajnije doby v sakskej klase štafla Vukot stejte za worklečanskich volejbulistov prinjeho mústva dženca v Delanach na rajnem planie. V prinjej hry dňa nastupia worklečenie od dvemaj přečovo dorosti VC Drežďany a v druhej partii dňa od štyrioch přečovo poštunikam Pust Drežďany. Jutce nedželu od dopoudňa na pou džesačích hraja volejbulistky Viktorie doma ve Worklecach vo okresné mištorstvo starobneje klasy U20. Kopajnca, koparske dybkové rydženca, na pou dvemaj FSV Vute SJ Nebelčice, cioch modrobili nesvačidvo rajne zjednočenstvo Nebelčice a v samstnym času v bývom komcu rajne zjednočenstvo vás, športové tovarstvo Marina Vězda. Koparske dybkové rjutce, napojenej SJ Kroščice, druhé mústvo, rajne zjednočenstvo Ulke Žary a cioch SJ Kroščice, prinje mústvo, modrobili Kulov. Radvorská rezerva raje jutce dvemaj pola jednoty Kamienc a radvorské prinje mústvo jutce cioch v Kinsporku. Domiacu lepšinu zmija jutce Ralbičance Sokoljo, když zavizda sudnik popodňu cioch duel Ralbice Ulke Rydoriece.

Loni běše to jara, jara úspěšně v Vojerecach. Krajina Domkovanka, kotraž je co osvědčíva, zistujš to programom, tiž představjenjom tovarstvu a tak je to tiž konc tyčenja nětko dženca a jutce v Vocenje. Potekim od Jodyšin z Lada ze směsta jedyče na hajnikak půdra hodžiny do Vocena jeden a cíštu voč hodžiny a potom tam sče, štojš je vizo tiž hodne síraz tam doječ, nicinuš si vobladač město, ale vopravdže tiž to štojš so tam poskyči a vústaja. To iš to tovarstvo z cevie Sakskie, kýž so napríklad ze sratarstvom, ze sliesnistvom, abo tiež žonské tovarstva na kraju napríklad so prezentuja. No a ja tam môžeš si tiež inspiráciu nazbírať sano za svojské tovarstvo, napríklad čož nastúpa přednožky, abo tiež projekty tam kontakte naviazať k druhým tovarstvam snano si tiež tovarstvo přeprosiť, všetko to je možno cvekunstičenia potekým dženca a juce na krajine vústajence, lepe prajne na krajine z domkovance a tiež tam sče vútrobne přeprošení. Snano juciši vúlet s tým zaplanované a garantované.

Aj, živé nedžedále, Mirčin Veclich vás pohonia džencora na jíšče. Vyšte vy zaši, ja nesem tak pravý rýbach byla, jenož po boku poladala. Jsem tlátež mi vás božo, ale také moje jednu hodinu, dve, to bude tež dva jíšče šafnč. Jozef Donat, to jsou kumple. Ale z božo šako mijach. Hej, ryba mi jako sem. Ze sítka von jova, tam stejahu. Čovene kozáky. Sa nedom sobu zaua. Si posedemiš.

što praju. Jednoj šiše ci neđele došle, potom je hižo zaso holiday. Zvota nazema kvapa vodurje, a z ne vočerstvjace prozdnine. Znano mače dole planovane, abo kul poskitki hoče. Jeli pytače vy, abo vaši starši, za vas išče pravu zabiru na zemskih prozdninach, je dundak za vas mały pšelad zestajal. Nekotre dživarnički a poskitki su mjenujce kitro spiešne vuknihovane. Kajž tutu napšikvat. Nazumske vesela smerđaci prenim prozninskim tydžinju, kajž reknu Michaela Rabova, su tam hižo vše mestna vopsadžene. Ale drugim tydžinju zmeja tež zaso na Radvorskim eksperimentkampusu po zvučenom vašnju prozninski kampus, šokovo vokovo nazumske opaslenja, varinja, robotiki a ko. Dokvadny przelat a możność za przyzywienie namakacze przychodnych dniach na homepage www.experiment-radwo.de. Z Budyskiego Serbskiego Muzea też nitko i żoryka przyzywcze co z czasom, nic co je potom szopone, tak Monika Ošikova. Ona wieseli so na was štvrtk 15. oktobra, to je prenim prozninskim tydzieniu. Poznický poskyt kríka paslíme z línu. Zromadne stvoriče si po taký malé tykované domy, serbské bajové figury, škličky a ešte veľa viace motivu, kýž tiež ve vústajencu vúľadače. Poskyt je vo 7 let a za ňom přizivič môžeče sa so direktne serbským muzeu. Tež ve Vojerecach na Džičaci a Mvodžinskej farmie vás očakuje. Prvým prozdninským týdženiu maja znova cirkusový workshop a druhým prozdninským týdženiu naukneče mestrujem, kak môžeš kisy, kauteptač, korby plesč a skirpsanej svodniše jedže varič. Za vše tute poskytky pak dobiče sa na každopad tež přizivič pod jugendfarm@csb-miltitz.de. Moduny v Zelenej Rabuce maja prozinský kemp s přenocovaniom pri ním tydženiu, kýž přeprošuje pod hezvom Magiske zvieriata. Jeli šemi s 8 a 11 letami a mače lušt na vopyt voje ruského zvierenca, pučovanie po nocných lesách a ďalšie zajímavé veci, potom poladajče pod www.kindundkegel.de. Tam namakače přelad. Jeli chceče von do přírody na zemských prozninách, potom maja za vás tiež nešto přírodoškytnej stácii nesvačidle. Nimale všetne poskyčuja exkurzie, napríklad romadžiče insekty a si je potom pod mikroskopom v obladače. Romadžič je tiež prima hezvo za konc týdženia, snanodžiče raz zromadne do lesa. Zobyšče si ryby k obedu nazbierali. Tola mysliče na to. Ryby s kečupne s nožikom odkrač, nic vutonič. Potom do korbika, nic do tyty, hevak so spiešne poča a plesnivia. A jenož ryby zbierač, kýž tiež vopravdže znaječe. Riane, červiene, muchorizne napríklad, nech so dale lesu vyšča. Riane konc týdženia, prijevam.

0: Vas aminčinopo na po vas mi je.
1: Remeslo dženca ajuce. Srpskim rozvasu.
0: Husto zdaty so remeselnický a akademický svět jasne dželený byč, tola drode stetiš remeslo na spočatku vědomostnije kariére. Gašmgačin Benk dženca ve rubrice Veda vědomost a vuna makaki pojeda.
2: Veda, vědomost a vunamakanki.
3: Na spočatku industrielnej revolúcie v 18. letstotku stejí vukubvany, nic studovaný človek. Jako mody muž je vunamakal James Watt vuknev vědomostné amerienské nástroje tvarič. Univerzita v šotiským Glasgowie je jeho potom jako tajkého mechanikária přistajiva. Tam pak nie je jenož činy už tož by so jemu kázalo. Je so v obstajne vukmanjoval. Je samo jacor reče na vuknev zoby mu fachové nastavky ze šelkých krajov čítač. Stutej vědu zamo naposled k vukon parneje mašiny tak daleko polepšič, zo je so skončne přesadžič a industrielnu revoluciju čirič moa. Zdobom je un koncept konjacije moci PS za vukon mašinou nadžival. Jako fyzikar jo kunc dživat na to lidstotka vukon vědomostne dokvadnišo definovachu, rozsudžichu so za hišče dženca vuživanu jednotku Watt na češč Jamesa Watta. Dalši příklad z živat na to lidstotka je Michael Faraday. Bě 12 jako šulu vukodží. Ze 14 započa potom vjazanje knijo vuknič. Přitom pak so bole za obsahy knijo, hač za ich vjazanje zajímavaše. Dokež by mes tutem i mnoho přírodovědných knijo, so po 7-letnem vukubvanju vo městno laborového pomocníka pracovaše. Ze svojskými pospytami a přepytovaniemi nadživa si potom 6 leta profesoru v chemii. Zdobom so z fyziku zabieraše vo sebe zmilinu elektrickými polemi a magnetizmom. Faradejské klietky, kotrež pred vyskami škitaja, však sú po ním pomienované. Tajke kariére pak bychu a sú riedke. Čiuše môže vukubvanie na spočatku puča k Nobelovému myty stač. Fyzikar Wolfgang Paul by vukubvane drobnomechanikar, jako so na studii poda. Druhej povedce 20. letstotka by potom jako profesor za fyziku Bonnie jeden z vodžacich dželčkových fyzikáriu nemskeje. Přitom je aparatúre za experimentelne přepytovanie elementárnych dželčkov vúviv a tváriv. Vukubvanie na drobnomechanikar Mechanikária to zavieste na škodu nebie. Za jednu tajku aparatúru, z kotriž môžeš nabíte džilčky popadnič a přepytovač, je potom 1980 samo Nobelové myto za fyziku dostal.
2: Vieda, vědomosť a vunamakanky.
1: Remeslo dženca ajúce. Srpským rozhlasom.

0: na remeslo, la da mi cimi ti džin.
1: Remeslo dženca ajuce. Serbskim rozvosu.
0: Za mnou ich lose zapšiječe s dvima písmikomaj, kotrež so šeri a širi hižo miestom nikotre leta tiež po povanských branžach rozpšestrieva strachy, že je dživové miest na druhým pak dá tiež nádžiju na voloženie dživových procesu. To je menúce KI, abo kumšná inteligenca, so technológia dále vúviva. Však nie je ničo nového, ze skumšnej inteligencie pak je so nové vúviče tiež zajivo, kotrež môho rúnie telko zmenu ze sobou přinies, kež nedraz industriálna revolúcia ve 18. letstotku. KI ve berúvie, hej, KI ve kupnice, zaujšte tiež, tola KI ve remesle. Clemens Schmidt je so stúte tému zabíral.
2: Moje ukresovanku, abo ten hodrovosovanku,
3: Kachlica a kachletvác dáve čornák na tvárnišču. 31-letný konečan je nedomíšo dvojce mišta svojho fachového obuka. S tabletom rukomaj stej v podzemí tvárnišča. Tam, kde še popravom náš čina bez obmietka, vysčí sa na obrazovce tableta i žoriane rušk dobriestvy s vulkými samotvárenými kachlemi.
4: Kajinike rolu reje nic na tvárnišču.
3: Grafiku na tableče, obraz, kak kachle pojišo raz upadaja, je menúce s pomocou kumštnej inteligence zestajú. Vyberú je v konecach, aj tiež to súša miestem, kde je ho nadavka. S obraznením meblo, dekorácie stvy, samo kut a smír, zvodka je zvunčne prúhy přes okno dojstvy padaja, přitom pak je ho miestem KI podpira. Čas, kýž môže dávať čornák efektívne na tvárništu užiť.
4: Das ist ja her, du warst schon so gut gut, das Wunsch so, wird Neigung gesehen, aber die selber ja, aber du warst schon nutzt das, aber ja, das Programm wurde schon nicht gerade KI, was haben wir schon.
3: KI v remesle to nereka rune von, so wana kreativne nadavky a sewa čvueče ruce naruna, skire pak spore dživo biroje. Kajž zdjeli centralne zjask nemského remesva, voloža kumšna inteligenca, remesnické závode, dotaj především při odličeniach, datuje managementče a při komunikácii s kupcami. S pomocnikami kajž ChatGPT písaja závode poskytky, zličbovanky a e-mailky vo veľa spiešnišo hac ruku. Špeciálne remesnické KI rozrysania riaduje automatisce zličbovanky, převozmu zapáčenie a tak dále. Tola tiež na tvárnišťach so KI hižo užíva, tak so cichy s trutom umeria, so behu so precízne CD modele zestajli a s tým remeselnice dživové čas lutovali. A tola. Remeslo, za to trebaš strojej ruce, čivo a vojčku. So tuž KI niederaz dživo Davida Čornáka a druhých remeselnických branžov naruna na tým mund veluje.
4: Also bei nás remeselnictve nic. Da absolut ganz Strach mit du kannst in der KI Ninja Janne Plotki Quatsch in der KI Ninja Janu Zicho Quatsch Ninja Janu Murwatch Janne Gaffel Quatsch
3: durch Sladuje von Optimistice na tute Wiche oder Psychoda a Pschewoz mir Lipschine nur Technologie die ich rade das war ich durch Prozesso
1: Remeslo Dženca Ajuce Serbskim Rozvosu.

0: Мене свого дженца аюце. Srpskim rozhlasu.
1: Pusto zdatej so remeslnický a akademický svět jasne džili nebyč, dola drude stetiš remeslo na spočatku vědomostnije kariéry, kaž mirčin Venke Dženca v rubrice Věda, vědomost a vůna makanky pojeda.
2: 3, 2, 1. Věda, vědomost a vůna makanky.
3: Na spočatku industrielnej revolúcie v 18. letstotku stejí vukubvany, nic studovaný človek. Jako mladý muž je vunamakal James Watt vuknul viedomostné a mirenské nástroje tvárič. Univerzita v šotiskym Glasgowie je jeho potom jako tajkého mechanikária přistajíva. Tam pak nie je jenož činy už tož by so jemu kázalo. Je so v obstajne vukmanjoval, je samo jacore reče nauknul, zoby mu fachové nastavky ze šelkých krajov čítač. Z tutej vědu samo naposled k vukon parneje mašiny tak daleko polepšič, zo je so skončne přesadžič a industrielnu revoluciju čirič moa. Zdobom je un koncept konjacije moci PS za vukon mašinou nadžival. Jako fyzikar jo konc dživat na to lidstotka vukon vědomostne dokvadnišo definovachu, rozsudžichu so za hišče dženca vužívanu jednotku Watt na češč Jamesa Watta. Další příklad z živatnatoho lidstotka je Michael Faraday. Bě 12 jako šulu vukodží. Ze 14 započa potom vjazanje knijov vuknič. Přitom pak se bole za obsahy knijov, hač za ich vjazanje zajímavaše. Dokež by mes tutem i mnoho přírodovědných knijov so po 7-letnem vukubvanju vo miestno laborového pomocníka pracovaše. Ze svojskými pospytami a přepytovaniemi nadživa si potom 6 leta profesoru v chemii. Zdobom so z fyziku zabieraše vo sebe zmilinu elektrickými polemi a magnetizmom. Faradejské klietky, kotrež pred vyskami škitaja, však sú po ním pomienované. Tajke kariéry pak bychu a sú riedke. Čiuše môže vukubvanie na spočatku puča k Nobelovému myty stač. Fyzikál Wolfgang Paul by vukubvane drobnomechanikál, jako so na studii podá. Druhej povedce 20. letstotka by potom jako profesor za fyziku Bonnie jeden z vodžacej dželčkových fyzikáriu nemskeje. Přitom je aparatúre za experimentelné přepytovanie elementárnych dželčkov vúviv a tváriv. Vukubvanie na drobnomechanikál Mechanikária to zavieščie na škodu nebie. Za jednu tajku aparatúru, z ktorých môžeš nabiť te džilčky popadnič a přepytovač, je potom 1980 samo Nobelové myto za fyziku dostal.
2: Vieda, viedomosť a vúna makanky.
0: Reneslo dženca a juce. Srbským rozhlasu.
4: Salut! Ça va bien? Nutek?